0: Tiahol Brexit ano. Dokonca a potom odstúpil. Nepokračoval ďalej v politike.
1: Áno, áno. Áno, áno. Takže určite to má svůj vliv a odstartovala tu nestabilitu, na kterou vlastně potom ty politické strany jenom jako se snaží nějakým způsobem odpovídat. A také to způsobilo to, že ty hlavní strany, jak konzervativci, tak libristé, tak přišly o nějakou tu výsadní pozici, protože tady vlastně 100 let fungovalo, že buď vládnou konzervativci nebo labouristé, většinou to byli konzervativci a po Brexitu se tahle jistota ztratila také tím, že vystoupily ty populistická hnutí typu Reform UK a vlastně labouristickou stranu tak ohrožují teďka i zleva zelení, i když tam
0: na tie výsledky,
1: třeba způsobeno jenom Brexitem.
0: Na tie výsledky sa pozrieme. Ešte ma teraz vlastne zaujíma, že Briti v tom referende pred 10 rokmi teda hlasovali za vystúpenie z Európskej únie, ale to nebolo úplne prvé takéto referendum. V roku 1975 hlasovali o zotrvaní vo vtedajšom Európskom hospodárskom spoločenstve, no a vtedy vlastne hlasovali za zachovanie členstva. Pán Pučarík, čím si teda vysvetľujete, že toto referendum pred tými 10 rokmi nakoniec bolo úspešné?
1: On vlastně v tom prvním referendu v těch 70. letech, jak je zajímavé, že tehdy tou stranou, která byla rezervovanější k evropské integraci, byli labouristé. Naopak konzervativci byli více vstřícní k tomu. Ale za tu dobu vlastně se ten britský vztah s Evropou se nějak vyvíjel a byl takový ambivalentní. Takže záleželo, nebo bylo to poměrně jako jemné hlasování a tím, že se do toho Brexitu hodně propsal ten vzestup populismu i vzestup sociálních sítí a různých nějakého technologického vměšování do těch politických kampaní, tak stačilo málo. A to jsme vlastně viděli, že to nebylo něco rozhodného, bylo to pár procent. Takže jako stačilo, aby část voličů zůstala doma, nebo aby třeba ta kampaň za setrvání mohla být třeba efektivnější ve srovnání s kampaní Leave, tak nedokázala třeba tak oslovit běžného člověka. Ale stačilo málo a mohlo to dopadnout úplně všechno jinak, což ostatně bylo to, co David Cameron, když to referendum představoval, tak to očekával. On očekával, že se posílí jeho vlastní pozice, ale zároveň, že nedojde k žádnému velkému směřování nebo nějaké změně směřování britské zahraniční politiky. Ale to se přepočítal.
0: Britskí ekonomovia sa zhodujú, že Brexit mal teda negatívny dosah na ekonomiku. My už sme to vlastne spomínali, že sa hovorí o dlhodobej strate HDP o 6 až 8 %. Pán Vaňo, naplnili sa teda tie pôvodné obavy, ktoré mnohé boli značne negativistické, alebo sú tie dosahy Brexitu možno aj o čosi menšie, ako sa pôvodne očakávalo?
2: A začnem tou dobrou správou. Nenaplnili sa obavy z toho, že Londýn príde o výsadné postavenie, teda londýnske city, o výsadné postavenie najdôležitejšieho európskeho finančného centra. Naozaj Londýn ostal po New Yorku tým druhým najdôležitejším svetovým finančným centrom, hoci niekoľko desiatok tisíc pracovných miest, najmä tých súvisiacich s trhom poskytujúcim služby na kontinente, sa presunulo najmä do Paríža, do Bruselu, čiastočne do Frankfurtu. Nakoniec tým víťazom toho Brexitu Frankfurt nebolo až tak, ako sa možno špekulovalo. Ale potom, pokiaľ ide o tie makroekonomické dôsledky, tam sa doslova splnili všetky tie čierne scenáre, najmä pokiaľ ide o tie investície, prepadlo 18% za to 10 ročie a o dlhodobé zaostávanie v produktivite práce, čo je opäť nielen zlá správa pre aktuálnu výšku miest, ale aj pre potenciál vývoja životnej úrovni v budúcnosti. A ešte na to, Margo, výsledkov by som pripomenul

0: Ak tak dobre počítam, tak zajtra je práve tiež posledný piatok v mesiaci. A možno už tušíte, a možno už ste to počuli, Zuzana Smatanová nás poctí aj svojou návštevou a aj nám zahrá.
1: Počúvajte Rádio Slovensko zajtra po 8.
2: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: udeláš.
1: Miraj a Easy, áno, niektoré záležitosti sú jednoduché, úplne jednoducho sa dostal k svojej záľube aj pán, o ktorom bude reč. Niektorí milovníci železničnej histórie sa špecializujú na úzkú oblasť techniky. Našli sme zberateľa železničných priecestí, teda zariadení, ktoré ich riadia. Wilhelm Čís zo západočeského mestečka Nejdek, milovník dopravy, predovšetkým železníc a rôznych dráh, sníval o tom, že bude riadiť banský vlak. Bane však zatvárali a tak Wilhelm Čís pracoval na podzemnej lanovej dráhe zvanej Karlovarské metro. Zberateľa železničných prejazdov navštívil redaktor Martin Karlík.
2: Takto zní jeden z výstražníků na zahradě Čízových v Nejdku u Karlových Varů. Jde o známý výstražník až D71. Jen místo zvonku má houkačku. A vlastně to není úplně jediný rozdíl oproti tomu, co známe z našich cest.
3: To je prvosérie, ta má ještě dlouhý kšilty a místo zvonku má sirénu. Takže to je takový vlastně zvláštní typ. Pak už se dělala klasicky se zvonkem, protože se zjistilo, že ta siréna není nic moc, že to nemá takový dosah.
2: Houkačku tak nahradil zvonek. I ten tady Wilhelm Čís má. Na starším typu výstražníku, takzvaném VUD, jsou světla zakrytá tabulkou se značkou jiné nebezpečí. To je takzvaný poruchový štít a ten znamená, že zabezpečovací zařízení je teď mimo provoz, třeba proto, že nemá proud.
3: Tady vlastně ten poruchový štít tak držel elektromagnet, který byl nahoře schovaný v tom domečku, jen to vidíte takhle z dálky. A on byl vlastně neustále pod proudem. A když došlo k výpadku proudu nebo k nějaký poruše, tak se ten magnet rozpojil a ta značka spadla.
2: Wilhelm Čís mi ukazuje i to, jak se přejezd po poruše uvádí do provozu.
3: Musel přijít železniční zřízenec a musel to takhle natáhnout. Tak, se to odblokuje a jo, spadne porucha a může se pouštět, jo.
2: A kde se vůbec vzal ten nápad sbírat výstražníky ze železničních přejezdů?
3: Už jako malej kluk, tak jsem jezdil s babičkou kolem horního nádraží a tam vždycky byly odstavený na skládce vyhozený výstražníky. A já jsem vždycky říkal babičce, já bych tak hrozně si přál jednou výstražník. A ona říká, no prosím tě, do těto těžký doby se s tím tahal domů. No a takže samozřejmě léta letěly a no a prostě furt se mi to líbilo, furt jsem rád na přejezdy a tyhle ty věci, že jo. No a začalo to vlastně výstražníkem, že jsem si sestavil doma zmenšeninu sovětského výstražníku z RSSR, protože mi zbyly vlastně kokapový roury a flesnerovy čočky, jak jsem říkal, tyjo, co s tím budu dělat, nikdo to nechtěl, no a pak se mi dostali do ruky trubky nějaký a to říkám, tak já si udělám zmenšeninu Sověta. Takže tím to začalo, takže mám v pokoji zmenšeninu Sověta. No a pak se mi podařilo získat od jednoho pána Stochovic skříň ze 71, to byl druhý výstražník.
2: A pak se přidalo pár dalších, také cedule s nápisy varujícími před vlakem nebo výstražné kříže. To vše dnes zdobí zahradu, garáž i pokoje v domě Wilhelma Číse.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: Niektorí fanúšikovia železničnej histórie sa špecializujú na úzkú oblasť techniky. Našli sme zberateľa železničných priecestí. Wilhelm Čís zo západočeského mestečka Nejdek, milovník dopravy, predovšetkým železníc a rôznych dráh, sníval o tom, že bude jazdiť na banskom vlaku. Bane však zatvárali a tak Wilhelm Čís pracoval na podzemnej lanovej dráhe zvanej Karlovarské metro. Zberateľa železničných prejazdov navštívil redaktor Martin Karlík.
1: Takto zní jeden z výstražníků na zahradě Čízových v Nejdku u Karlových Varů. Jde o známý výstražník až D71. Jen místo zvonku má houkačku. A vlastně to není úplně jediný rozdíl oproti tomu, co známe z našich cest.
2: To je prvosérie, ta má ještě dlouhý kšilty a místo zvonku má sirénu. Takže to je takový vlastně zvláštní typ. Pak už se dělala klasicky se zvonkem, protože se zjistilo, že ta siréna není nic moc, že to nemá takový dosah.
1: Houkačku tak nahradil zvonek. I ten tady Wilhelm Čís má. Na starším typu výstražníku, takzvaném VUD, jsou světla zakrytá tabulkou se značkou jiné nebezpečí. To je takzvaný poruchový štít a ten znamená, že zabezpečovací zařízení je teď mimo provoz, třeba proto, že nemá proud.
2: Tady vlastně ten poruchový štít tak držel elektromagnet, který byl nahoře schovaný v tom domečku, jen to vidíte takhle z dálky. A on byl vlastně neustále pod proudem. A když došlo k výpadku proudu nebo k nějaký poruše, tak se ten magnet rozpojil a ta značka spadla.
1: Wilhelm Čís mi ukazuje i to, jak se přejezd po poruše uvádí do provozu.
2: Musel přijít železniční zřízenec a musel to takhle natáhnout. Tak. Se to odblokuje a jo, spadne porucha a může se pouštět, jo.
1: A kde se vůbec vzal ten nápad sbírat výstražníky ze železničních přejezdů?
2: Už jako malej kluk, tak jsem jezdil s babičkou kolem Horního nádraží a tam vždycky byly odstavený na skládce vyhozený výstražníky. A já jsem vždycky říkal babičce, já bych tak hrozně si přál jednou výstražník. A ona říká, no prosím tě, kdy ti to těžký doby se s tím tahal domů. No a takže samozřejmě léta letěly a prostě furt se mi to líbilo, furt jsem rád na přejezdy a tyhle ty věci, že jo. No a začalo to vlastně výstražníkem, že jsem se sestavil doma zmenšeninu sovětského výstražníku z RSSR, protože mi zbyly vlastně kokapový roury a flesnerovy čočky, jak jsem říkal, tyjo, co s tím budu dělat, nikdo to nechtěl, no a pak se mi dostaly do ruky trubky nějaký a to říkám, tak já si udělám zmenšeninu Sověta. Takže tím to začalo, takže mám v pokoji zmenšeninu Sověta. No a pak se mi podařilo získat od jednoho pána Stochovic skříň ze 71, to byl druhý výstražník.
1: A pak se přidalo pár dalších, také cedule s nápisy varujícími před vlakem nebo výstražné kříže. To vše dnes zdobí zahradu, garáž i pokoje v domě Wilhelma Číse.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.